mi vosrič. Posledná prozninského týdňa a cak sú šest nedel nimo. Što pak so dženca tupala nás votraje a što nás vočakuje, to nech nám netko Bettina

0: Anet Goye, Napuschestchich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Rytschne Zentrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových vúčbnicov a vúčbnoch materiáliu nadživau. Kajž RCV zdžili je do romade 9 a 24 titulov hornio a delno serbsky reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová vúčbnica biológie za 8 letník gymnázia, kajž tež vúčbnica katolskej nabožiny za 9 a 10 letník. Tež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, starších a turkých sami serbs vúknu. Nimo toho má lica na zemie nový nímsko-serbský šulský svojník vúnč. Nastavace serbský kulturný register sú zamoviči po viaceletných přijotách netko započeli napelnič. Kajž serbský institút zdžili, sú so za to ze serbskými muzeumaj budešine a kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so prvne kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuskej zbierku čisto grafických tvorbov. Serbský kultúrny register ma ako digitálny katalóg přichodže serbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinesie ti rybariam horny vúžice vúľke čeže. Húznice pola nízkie je hižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamnýše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola rakec sú jenož ište púpune. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuješ prvie hišče nešto do nich čeče. Budyský mešťanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dále rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili, maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smere votorena. Klitur chceďa syč dalnočopvotu miestče na dalších votriskách útvarič, miestrujem na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkladni zviazkaj Cvon a VVO zahajíti punželu za týdžen v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového v obkladného zviazka Vukodna Zakska. Naprašuje svač do sreč septembra prípadne v uzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na online naprašovanie. Chceďa zviesčič, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkladže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môže ich najlepie vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vúľkého v obkladného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieše, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca znova svunčne, malo mročelo, vostane sucho. Potom dostaneme srini vecik ze severo vukoda a to šopši maximálne 27 stopňach.
0: Na počach šodere beži, ničo nešo, okej, okay, štyri po napošest Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Palladam rasto nasche rozosuje protečki. Ve kloštorske cirkvi v Novi Cali bude fara Beno Jakubaš dženca 12. augusta potek im dženca sredu. Dopone napojednači se s radorskimi filmujomnimi Božom šu srpske reči svečič a na nju su tež šice dalši přeprošeni. Ve kloštorske cirkvi v Novi Cali Deka vopravdže pšelšo krasna a pyšne vôtua na barokova cirke tajko šint jen hevaktakle v naši bliši končinje ne vulada. Začmiče svuncach cedža ľudžo dženca na viacerých plakach vopkeč vôč a taktež mezdrujim bivé vôdže, če s dobom te zromadne sveča a to přiveži na Češke hore, takto tam reka. A tež krabatuje mňne čornom gumcu přeprošená zromadne vopkeč povanie začmiča svunca od popodňu štyrioch do večera dvečich a tam očakuje ľudži tý svojbný program a na vulky LED-pfachče pokazaja začmiče svunca z hinajších končín sveta. Gemše za vúčaky a vúčariu budú júce v Drežanskej cirkvicioch králu a to na večo bečich. Na filmu Večok sče přeprošení júce do krabatu o myna, film pokaza so večo dvečich, núd spúšťava si žon na po osmich. A další tajky filmu Večok bude potom piatk v Stroži pola Hučine, tamniši starí vočani pokazaja dokumentáciu vo přírodže. Šeptanie v lesu, das flüstern der Wälder. Piatk večo osmich, v Stroži pola Hučine. Thank you.

0: Možné slovo.
1: Magenta Hilža, Zinžina, Zes, Mochčic.
2: Ve tutem času so v přírodě něšto stava, što je šusto převidžíme. Je to něšto čiche, nenapadne. Příroda nekvata, ničo ju nehoní. Ona zraví. Vody nenastanu pak přes noc. Zravenje treba čas, svunco, věcik, deščik. A potom je tak daleko. Je dozravivo. Tyž ja nesem v jeničkim skoku nastava. Smieča rosč a so vuvivač, kajž boža stvoba. Pomavu ale stajne. Kak duo traješe zosem votrostva, zobru kupvana. A dalje kupvaše mi šidne džen. S dobrimi nazornjenimi a bolostnimi zmilkami pelneše so moje živenje. A ja zraujach. Moje zravenje ne bi pak tak čiche, kajž přirodže, bivodce, vopčežne a traješe. Zravenje pohonječ nie je možne. Drohotne zrytka v kvatku nastava. Z Boži pomocu su moje pvode dozravili. Nitko smim je rozdavač drujim kvužitku. Hač maja tež druze zrave pvode a je džela? Sim čipna, što mi dženca njenadžice doklina panje.
1: Słyszeli jeszcze Hilžu Zinžinu ze Smochčic na doku a zamówitosti Baczońskie w osady.

0: le pourras pas. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Mais oui, oublie, oublie, loulou. Mais oublie, loulou, oublie, là, non. Oublie, oublie, loulou. Mais oublie, oublie, loulou, oublie, là, non. Et en parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle qui m'anime en ami, c'est la vie. Mais oublie, là. Merci, Charlie.
1: Utrobne Jaksas, Shis Chojin Jessace. Živa Vera može přinošovat domů zo soživenje rádži, dokud spošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A dušepastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču víry, s tým je von abo vona věsta duchovna autorita. Todlasče so znano nedavno naše pojistči Živa Lís, kotri sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovirljive na tuto osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cokvi s oporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je so s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle popisuje. Zneužívanie je, když so nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača instrumentalizuje, zo osobinskú svobodu zrania. Když so autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisne, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nesmie cirkvi ženie byč.
1: A sú da za to tiež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná prevodžáka na to tvočí, zovýrivil so zvistej v osobu ženie,

0: Hi, liebe Gigi's, mir was redt Spasslener Brüsninskor, de Genia, a zack, wo du schist, Schnädel, Brose, nimmer.
1: Hodla? Gat? Sto? Lexia, prosche ich so.
2: Se Babu včera večer na konopi uvidjava?
3: Ty miniš, jako tam na večer ležo spaše?
2: Haj, a kusk do toho.
3: Vidjach je o, haj?
2: A ja či nešto napadnivo? Nešto z ním netriši.
1: Dobre ranje, vamaj.
3: Vitaj, Lexio. Što ty k tomu prajíš?
1: Što meníš, Josefina?
3: No, kak si náš papa vúsne?
1: Što je či napadnulo?
3: Zo papu je čilo, krutko do toho, zo si vúsne, přeco zase raz sukne.
1: Zrozumiu. A netko činíš sej starosče?
3: Haj, mne zajmuje, hač je to normálne.
1: Haj, to je normálna vec. A ja môžu či rec, zo to tyž vúlce strašne nie je. Dyž čevovajú papy při úsneniu sukne.
2: Vidíš, Josefina?
3: Ale što da to je?
1: Chceš mieť obširné opisovanie, abo krutke?
2: Za mne prošu krutke.
3: Ja pak chcú dokvane vidieť, što sa večile stala.
1: Da najprv raz za tadeja. Čevovajú papy při úsneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára opak uvožuja a škytný reflex uvabia.
3: Hé? A nicko vieselú sa na dlhšiu variantu, Lexio.
1: Rádu. Při úsneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuja tuto spiešné odpínanie drúde ako pádnenie. A z čelu tohodla impuls na muskle štojšnávajú papie ako krutký pohyb. Také suknenie při úsneniu v obkyčbuje taj.
2: A je to netko strašné?
1: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Stanie so, když maja mozy hišče ništo předživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jaramučný, abo když je převele kofia pil.
3: Ach tak, haj to môže šopši trichič. Stres má papa nadele, čeho štla je všetko mučné a si myslí, že mu kofi v núze poma. Čo jasné, Lexio, ďakčí.
1: Ráda sa stalo, za to som ja tu.

0: Tvarské material, ja vám niečo nové nepovedám, je Jane a Droši. A što remeselník ženský, že Jane takhle pfáči, to tretiež každý vie. Mnoze skonža a tohle trebaš jenom se s otvorenými očami pohoňi v užici ječ, v tojšto koncach tvária si ľudžo riane a nové kešky. Jan Hornik má tu ve mešče imobiliové byrú se 16 přístajnými a von praj nechto škúli by dunčok nové kešce přišu, dež nebyny dom, nový dom si natvaril.
1: Současně jsou jedici šnou tvářič, fačizne 510 plus x žádná zřetkošť, a když máš tu možnost, taky starší dom, když je 20 let staré, ale zotál ve pořádku, jeli taky nešto dostaneš za 100 do 200 tisíc, máš ty potom šetce ještě možnost tam 200 do 300 tisíc investovat.
0: A viac vo tutej téme svišiče pola nástu v rajnšim programe a to po napu sedmich po takým po pojistčach. Netko je 6 hodin 23.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tojšto nových učbnicov a učbných materiáliov nadžival. Kaž RCV z Džili je dohromady 9 a 20 titulov hornio a delňo srpske reči ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Mestu tým je nová učbnica biológie za 8-letník gymnázia, kaž tiež učbnica katolskej nábožiny za 9 a 10-letník. Tiež za základné šule majú nové učbnice. Na internetnej strane RCV je nimo toho přidatný učbný materiál riadovaný za učeriu, šuleriu, starších a turkých sami srbsky vuknu. Nimo toho má lica názomie nový nemsko-srbský šulský svojník vunč. Nastavace srbský kulturný register sú zamoviči po viaceletných přijotách netko započeli naplnič. Kaž srbský institút žili sú so za to ze srbskými muzeom aj Budyšine a Kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so prinekročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuske zbierku čistšografických tvorbov. Srbský kultúrny register ma jako digitálny katalóg přichodže Srbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti a šelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinesete rybariam hornej Vužice vulke čeže. Húznice pola nízkie je hižo 5 hatu bez vody. Tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kaž na naprašovanie z džela, bieži z okolných rybiu tiež ledma ište vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola raket sú jenož ište poupone. Lipiču pola Radvoja je toho runia malo vodohatach, tam pak zmaluješ privejšče nešto do nich čeče. Budyský mieščanský zastaračel EVB svoju sič dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžile na ľerovej droze. Kež EVB z Džili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľerova je toho dla jenož jednom smire votorena. Klitu chce ja sič dalnočopvotu miestče na dalších votriskách vutvarič, miest druhým na Jordanovej, Pjalikovej a Rodovej. V obkadnej zviazkaj CVON a VVO zahajíte punželu v obšené naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Sakska. Naprašuje so hač do sreč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších přeprošuje na online naprašovanie. Chceďa zvieščiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môža ich najlepe vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych upovestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Svunco skáža do nového liečného dňa, vostane dženca sucho, požišo je než nekotre mročovky k dekorácii, a to šopši maximálne 27 stopňach.
2: Halbe druhých končí nach Sakske, maja ve Vopkáže nekajke probléme na autodroze, abo tež napšikvat v rúdnych horinách. V našej dvúrečnej horní Vúžice, šo dere beží, tuž přijedšče dere do dženznišeje srede. 4,5 menšiny po napusedmiche.
0: Srbský rozvoz.

0: Was am Ende noch bei Napo sedmech. Das sind unsere Predonice, jedne muss es wohl Gigi preili, a du dost dann nicht bon Bosch schon raus, mein Statok. Potom bi veselo, sa wonne Gigi, drehe es wetscher Wulke. Da lasch duchze Jensa hijo Wulki Borski Statok pschausatsch. Samo psichot wille jednos wulbnach domu, je drehe skire neveste dokisch. Gigi nidje truge Büdler, aber maja samo, samitisch keschku. K tomu přinže demografisk vůjče, treba mi dějenož do pěstovanju a bozitiž do šulu ladač, aby no bilk je votem se s jenem imobiliovým fachu, co menuce se s Janom Hurnikom poričal.
1: A zaso je nichtum při telefone přesvapěný. Začeraším, jestli Jan Hurnik je rýžoku starší statok v obladal, Vopsidža by on rade předal, a zumu má tež již ve voje. Tola netko drby jemu honich prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tute mu muže, ponže se ve příhodných letách najskerejště tojšte ľuďom. Tu a tam reči a písa so samo již o tsunamiu, kotrož na imobiliove viki vukodne Sakske jedže. Jan Honich má ve budešne 16 přístajnych, kociž po celé Němske s imobiliemi vikuja. A blíží se ve horní Vůžici nětko v opravdě tsunami?
2: Tak dramatice, že to bohužák důčasně nejo. Tak a tak v serbské, katolské končině nebo s Kamencem a Budyšinem, že všetce tak jo, že máš jen věstu váhu mez poskytkom a naprašování. Ač potom ta pačizna, kterou si tu předává uličí, to docpě, to je jen druhé prašení.
1: Potom jedeš po horně Vůžických vsách. Kěžky Ivy Pečaši z Džesač, typa Kamenc a Meiningen jsou ve 70-tych, 80-tych letách kajš ryby ze zemi šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kješce a tak dále. A často jsou vonišice již rentnojo. Ještě jsou tute dome zvětša v obydlene.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde včerne 15 let, vůži vězo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vás reč sábu. Ležonosti a dome, kotrež se již leta, haj samo generácie doho nepředáča. Za naše dječi, potom říká, abo moja renta. Tola Jan Hurnich praj moje dla, ale to je riskantne. V tojšta konca v Užice zubia kešky miestem každé leto 1-2-3% svojeje hodnoty šojne, keľko se do nich nutstykal.
2: Bude ten čas šinč, když zmieš čeže svoju pačiznu docpeč, ktorý si si nadžijo dostaneš. Předovo čakač môže zmlk poč, čož má odpolat junu předač, nie je žan zmlk zosojen zahe do šoto stará.
1: A komu je to nitko osnano šokus k mnohaj přepisy mystické, što ha dobia hak ľudžo se svojimi keškami na ústach vokovo žitave nízkeje abo bivej vode riec?
2: Also, to panike tež nenož žitava nízke nie, to davia tež v zapadže končine, kýž maja veľa väčšie problémy, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež popočú v Eifel, abo druhé končine v zapadne Nemske, tam vopoče tak bude, zaža veský poznestač, zaža docova je zničo nenže. Also, to tež možno zo zorelských a žitavských končinách bude vopoče jenu poznestač.
1: Tola tak daleko ve dvůrečné horny v Užice neje. Abo kaž to imobiliové fachuc věstčí?
2: Aj, ještě.
0: Benno Bilk je se rozmluvil s Janom Hurnikom, když má tu ve měště imobiliové bíru se s 16 přístěnými, když staré jsou o imobilie po Cově Němské.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Rečno centrum Vita je do novoho šulskeho leta tuž do novoho učbnicu a učbnih materialiju nadživao. Kaž RCV želi je dohromady 29 titulu honjo a delno-serbski reči ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Mjesto tu misti noha učbnica biologije za 8-letnik gymnázia, kaž tiež učbnica katolskeje nabožiny za 9. a 10-letnik. Tež za základne šule maja noha učbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatny učbny materiál readovaný za učeriu, šuleriu, staršich a tých, kýž sami serbsce vuknú. Nimo toho malica názumie noha nimsko-serbský šulský svonik vunč. Nastavace Serbski kulturni register so zamoviči po vjaceletnih přihotach netko započeli pelnič. Kajž Serbski institut zželi, so so zato ze Serbskime muzeumaj Budyšine a Kočebusu na kooperaciju za druhe poleto dojednali. Z obstatka Budyskeho muzeja ma so pri nej kročili v obširna zbirka plakátov do kulturného registra integrovač. Podobne činia to z kočebuske zbirku čistšografijskih turbo. Serbski kulturný register ma jako digitálny katalóg přichodže Serbske kulturné herbstvo cvi svojej širokosti dokumentovač. Hocota a suchota přineseti rybariam horni vúžicu vulke čeže. Hoznice pola nízkie je ižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kež na naprašovanie z džila bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatu tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola raket sú jenež ište popone. Lipiču pola radvoja je to runia mało vody hatach, tam pak zmauje šprivia ište nešto do nich čeče. Budyski měšanský zastaračel EVB svoju syč dalnočopvotu dále rozširia. Za to tvaria od punžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Kletúrci dža syč dalnočopvotu měšče na dalších votriskách utvarič, mestrujem na Jordanovi, Pšalikovi a Rodovi. V obkadnej zviazkaj Cvon a VVU zájite punželu v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Zakska. Naprašuje sa ač do sreč septembra prípadne v uzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chce ja zvieščiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovanie maja a kak môže ich najlepšie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vulkého obkadného zviazka byli 1,6 miliónu ľudí. A to by šlo naše povieščie, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, vyščat, aký pravý prúznický džen s modrým nebiom při maximálne 7,23 stopnemi. Kusk vici, koj to budže, ale hevá kríne ke kúpaniu.
2: A zveselace je tež za so našim kuncu, štož v obkat nastupa, ničo ne kopi a bohači, tož přijedče dere do džensnejšie prúznické srede. Posledné, ľubé džeči.
0: Serbski rozvoz.

0: Mensch.
1: Živa Vera može přinošovat domů so soživenje rádži. Do gespošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču viere. S tým je von, abo vona, věsta duchovna autorita. Todlasče sosnano nedono naše poistči Živa Lís, kotre sme vozevili, so je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne vosobe za tunpad, so so duchovna autorita znevuživa. Potrešene vosobe, vopore, moža so dovierlive na tutu vosobu vobročič. Ale kakda možeš so v cirkvi s voporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je sa s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle opisuje. Zneužívanie je, když sa nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača instrumentalizuje, za osobinskú svobodu zrania. Když sa autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisné, bere svobodu, nanuzuje viste rozsude. A to nesmie cirkvi žene byť.
1: A sú da za to tiež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná převodžáka na to tvočí, zovýrivý so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo viste pouvanie volí, hač runeš to necha. Abo dež so praj, so korosť, so vosobinské krízy, sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, so boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná vosoba svoje menenie za Božu volu vudava. Dež kojš duškuli kritiku Češky rých menuje. V kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, so spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady a ranice nejsú přeco jasné. A kak Češka je manipulácia vopravde.
1: A ja jeli so vopore na kontaktnú vosobu vobroča, što da môže tuta potom činič?
2: Hej, rune to sem so jednoho z tej dveju biskupstve patera Rígera voprašava. On je jezuit ve Vysokých Dubách a s dobom vukupovaný psychoterapeut a neodvisný od biskupstva nie je tam přistajené. On najprede v dojerlivej rozmove sucha, kotrej situácii potrechené je. Hač treba psychologický převod abo kotru pomoc hevak, hač k terapii. A potom láda hač chce von abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napísač. Dalšie kročele sú předpísané. Expertová komisia pruvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vopravde předleží abo nic. A hakle potom, že to na biskopa.
1: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľad v obkruči, što da môže biskup činič?
2: On môže za přistajených biskupstva služebné a disciplinariske konsekvence sčanič. Porok abo napomínanie vupraič, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, ponomoce sčazač a jako najhoršie od služby suspendovač. Za obvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abo tisy abo apty a spýta ich přesvědčič. Zo je zmena trebna.
1: Skečmnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, čeho a pomoc Nemské biskupské konference za tajke páde bohakle 2020 vozevena a zaž v týdžen pošte dve kontaktné vôsobie za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajených.

0: Če hodla? Kak? Što? Lexia, praši so!
1: Se papu včera večer na konopiju vidjava?
2: Ty miniš, jako tam na večer ležo spaše?
1: Haj, a kusk do toho?
2: Vidjach jeho, haj?
1: A ja či nešto napadnevo? Nešto z ním netriši.
0: Dobre ranje, vamaj!
2: Vitaj, Lexio! Što ty k tomu prajíš?
0: Što miniš, Josefina?
2: No kak si náš papa vúsne?
0: Što je či napadnevo?
2: So papu je čivo, krutko do toho, zo si vúsne, přeco zaso raz sukne.
0: Zrozumiu. A netko činíš sej starosče?
2: Haj, mě zajmuje, hač je to normálne.
0: Haj, to je normálna vec. A ja môžu ti rec, zo to tyž vúlce strašne nie je. Dyž čivovajú papy při vúsneniu sukne.
1: Vidíš, Josefina?
2: Ale što da to je?
0: Chceš mieť obširné opisovanie alebo krótke?
1: Za mne prosím krótke.
2: Ja pak chcú dokvane vidieť, što sa učile stáva.
0: Dá najprv raz za tadeja. Čivovajú papy při vúsneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára opak uvožuja a škytný reflex uvabia.
2: Hé? A nicko vieselú sa na dlhšiu variantu, Lexio.
0: Rádu. Při vúsneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuja tuto spiešne odpínanie drúde ako pádnenie. A z čelu tohodla impuls na muskle štojšnavajú papie ako krutký pohyb, také suknenie při vúsneniu vopkyč bujetaj.
1: A je to netko strašné?
0: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Stanie so, když maja mozy hišče nešto předživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jaramučný, abo když je převele kofia pil.
2: Ach tak, haj to môžeš šopši trichič. Stres má papa nadele. Čeho štla je všetko mučné a si myslí, že mu kofi v núze poma. Čo jasné, Lexio, ďak či.
0: Ráda sa stalo, za to som ja tu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Riečne centrum Vita je do nového šulského leta tuž do nových vúčbnicu a vúčbných materiáliov nadžival. Kež RCV zdieli je dohromady 920 titulov honio a delne srbské reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová vúčbnica biológie za 8-letník, gymnázia, kež tiež vúčbnica katolskej nábožiny za 9. a 10. letník. Tiež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, starších a tých, kýž sami srbsce vúknú. Nimo toho má lieca na zemie nový nemsko-srbský šulský slovník vojnč. Nastavace srbský kultúrny register sú zamovíči po viacelietných přijotách netko započeli pelnič. Kajž Srbský institút zžili, sú so za to ze srbským aj muzeom aj budešinie a kočebusu na kooperáciu za druhé polieto dojednali. Z obstatka Budeského muzea ma so pri nej kročili vopšená zbierka plakátu do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebusky zbierku čiščografických tvorbov. Srbský kultúrny register má ako digitálny katalóg přichodže srbské kultúrne herbstvo, co je svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinese tý rybariam honi v Užicu vulke čeže. Hoznice pola nízkie je hižo 5 hatov bez vody, tohodla dobieše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledma ište vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola Rakec sú jenož ište popúne. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmaviješ prvé ište nešto do nich čeče. Budeský mieščanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež evi by zdžili maja tvarské dživa tam hač do kunca septembra trač, ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klitur cedža syč dalnočop voto miestče na dalších votriskách utvarič, miestrujem na Jordanovi, Pšalekovi a Rodovi. Vopkadný zviazkaj Cvon a VVO zahajíte přichodnú punželu vopšené naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového vopkadného zviazka Vukodna Sakska. Naprašuje sa hač do srič septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na online naprašovanie. Chceďa zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko vopkadže regióne mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepie vo zmienách informovať. Na teritoriu nového vulkého vopkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše rajnče povieščie, kýž namakače celý deň tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Přinese dženca 27 stopňu maximálne, vostane celý džin sucho, modré nebio, nekotre mrodšavky a tuž to slunca a viecik dženca vie ze severo zapada.
2: Druhý končí nach Sakske, tam so vopka tači, abo tam so samotné zdroje zašľahane. V našem koncu nás božo nic spole nás šodere upada, tuž meče dobro jezbu, ešte hač dođuječeš se srbským rozvozom, štyri po napođuječeše.
0: Srbský rozvoz.

0: Dus so naše predonice nede jenemu ze svojich dětí prejli a ty dostaneš potom božišo raz náš statok. Potom by veselo za vone dětšo dre zvětšatež vůlke, tala štuachce dženca hýžo, vůlky bolský statok, přiuzač abo přeuzač. Samo přichod veli jednosvojbnoch domů dre nie tak věste, dokež dětši nieže trůže bydla, abo maja samo hýžo sami svojou kešku a k tomu přinže vězo tež tutun problém demografického vůjča. Treba mi dže tež jenaš raz do pěstovanju a borze tež do šulu ladač, a beno bylke v otom raz s imobiliovým fachovcom s Janom Hornikom porečal.
1: A zaso je nichtum při telefone přesvapený. Začeraším, jestli Jan Honig je rýžokust starší statok v obladau, v obsidža by jen rady předal, a zumu má tež již ve voje. Tola netko drby jemu Honig prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže, půjde se ve příhodných letách najskýrýště tojšte ľuďom. Tu a tam riči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove wiki vukodnije Sakske jedže. Jan Hornig ma ve budešne 16 přistajnych, kociš po cve Niemske s imobiliemi vikuja. A blíži sa ve Horny v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak v serbskej, katolskej končine alebo mez Kamencom a Budišinom še šetce tak jo, že máš jenu vistu váhu mez poskytkom a naprašovania. Ač potom ta vačizna, ktorý si tu předava uličíš dal, to docpe je to jo, jenu druhé prašina.
1: Potom jedeš po honie v Užických vsach. Kiešky EV560, typa Kamenc a Meiningen sú ve 70-80 letach kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ještě sú tute dome zvětša vobydlene.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde včione 15 let, vůži vězo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vosreč sábu. Ležonosti a dome, kotrež sa hižo leta, haj samo generácie doon nepředáča. Za naše dječi, potom reka, aber moja renta. Tola Jan Hornig praj moje dla, ale to je riskantne. V tojšta koncach v Užice zubia kešky miestem každe leto 1-2-3% svojeje hodnoty šojne, keľko se do nich nutstykav.
2: Bude ten čas šinč, když zmeješ čeže svoju pačiznu docpeč, kato si si nadžiav dostaneš. Předovo čakač može zmlk boč, čuž má odpolat junu předač, ne je žan zmlk zase jen zahedoš o to stará.
1: A komu je to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mystické, što ha dobia hak ľudžo se svojimi keškami na usach vokovo žitave nízkeje abo bivej vodorec?
2: Also, to pa nekaj tež nenož žitava nízke nejo, to davaja tež v zapadže končine, kiš maja vele večer problemu, što ješ nastupa fačizne, što ješ nastupa docova naprašovana za dome. My sme tež popuču v Eifel, abo druge končine v zapadne Nemske, tam vopoče tak budže, zoča veski poznestač, zoča docova jest ničo nenže. Also, to tež možno zo zorelskih a žitavskih končinach budža vopoče jenu poznestač.
1: Tola tak daleko ve dvůrečné horny v Užice neje. Abo každo imobiliové fachovc věstčí.
2: Aj, ještě.
0: Beno Bilk je se rozmluvil s Janom Hornikom, když má tu vemešče imobiliové byrů se přesnače přistejnými, když staraja se o imobilie po celém kraju. 8 hodin peča štotci.

0: nábožné slovo.
1: Slyšiče vo týže zinžinie ze Smochčic.
2: Ve tutým času sa v prírode niečo stáva, što šusto převidžíme. Je to niečo čiché, nenápadné. Příroda nekvata, ničo ju nehoní. Ona zraví. Vody nenastanú pak přes noc. Zravenie treba čas, slunco, viecik, deštík. A potom je tak daleko. Je dozravivo. Tyž ja nesem v jeničkým skoku nastava. Smieča rosč a so vúvivač, kajž Boža stvoba. Pomavu, ale stajne. Kak duo traješe zosem vodrostva, zob rúkubvana. A dalje kubvašem je šidne džen. S dobrými nazornenými a bolostnými zmylkami belneše sa moje živenie. A ja zraujach. Moje zravenie nebi pak tak čiche, kajž přirodže, bivúce, vopčežne a traješe. Zravenie pohonieč nie je možné. Drohotne zrytka v kvatku nastava. Z Boží pomocu sú moje pôde dozravili. Nitko smie mi rozdávať druhým k užitku. Hač maja tež druze zrave pôde a je džila? Sim čipna, što mi dženca nenadžice doklina panie.
1: Tole praj, hyža zinčina z Smochčic v nadavku a zamovitos či bačoňskeje vosade. Štyri menšiny šapotom je dževečich.

Baugusce buža tomu peš a 60 let, ako su stajili barlinsku murju, a my to spomnieše na čojenje prevažujome s našiju muziku tyženja a spiva mi vo zeleznem zapovesku. Mej narod, jo titel jadne je z nejedarnejšich hymnov spivajúceje revolúcie ve Baltikumie, interpretirované přes letisku spivarku a aktivistku Leva Akuretere, Gaštomir Pšauje Ugronium, jo ten spiv odoval emocionálne symbol za zbúženie a vejovanie vo lichotu letiskeje prešivo sovietske obsadce kync živešnáščostu a živešáce tých let. Napísané jo pak přes letiskeje v exilu v USA.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: K zahopjenko jo novego šulskega leta jo recne centrum Vitaj vjele novo šulskih materialijo udal. V Dreno je pyta jo novego obsežarja za stare auto ognjoveje obore, a tenkojc tyženja se zase vjele tvari na drogach regiona, a žopen kljecove obhraže a dalšne novosti zgonijo šo ninto vetemnjo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Rezne Centrum Vitaj jo do novego šulskega leta vjele novih vucpnicu a ucpnih materialijo užival. Ako RCW Groni ujžo dogromade živiš a dvažasča titelu v dolno a gornosarske rece v ludovem nakvadnistve domovina. Mjaze knjigvami jo titel Šo jasne, ucpnica za dorosčonych, kotereš kšie rezne nivo a jaden dojšpiš. Teke Material za uknjecich, kterých kšie samostatnje serbštinu uknuš, jo nove. A na grajkajúcu vášňu mogu se ukniki ze serskeho recu zabiraš s novými memo-kortkami za tašky abo při cytajnskych grášach. Ve Drenoje pytajú zajmca za staré jezdži dvo ogňoveje obory. V juniju su uzortirovali gasinske jezdžitvo nemski löschfahrzeug marki Robur. Aby derje gospodarili s peniezami, jo pizainski amt kšeo to jezdžitvo předavaš na aukcijske platformie. Su jo pobitovali za 5300 euro. Za pšauna götnota debyš jadnap 7000 euro. Nicht pak neok šeo drienojski robur meš, ninto budu v augustče v Pizainskem amtskem uberku votom rozsužiš, lec dalšne raz opytaju jezdžitvo předavaš. Naraženje jo, jano hešči 1500 euro, ako startovu plašiznu na aukcii pominaš. K startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ludove nakvadnistvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortki z plonom. Korta plaši 2 euro peš a živiš žaset, a jo k dostašeju v serski kulturni informaciji Lotka v Hošebuskem serskem domje. Nímska železnica dajo kvistči až mase dla núznie trebných vodnovienských živo železnicové přechod při milinárni v Lubňuje, krotko casnie za cewe obchad pône zastajíš. Tošto pône zavieranie bužo vod pětka z 14. augusta vod zega žasešich viacor až do pöne želego 17. augusta zega styrich zajča. Dokulaš jo droga při milinárni jadnočky měsčanský přejezd, zachopio se okolica s velikým vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflované přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a pěšnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovém obchraže dajo pětk obkranicovania. V odkosovaniu s okresom z Previanisa zmaka se pětk 14. augusta zavodná rada pla obchadných zavodů vod Kotbusverkehr a obchada z Previanisa. Dokulaš obželio se viele sobu živajúcich upadnú tenžen šake jezby. Petrifjone sú miaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažíre deje se pšosem do vedjezda na webboce vod Kotbusverkehr informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju, to groni bužo neobgranicovane vid na svinco a ten nebjaski spektakel žinca vjaco. Až do togo stupajú temperatúry maximálne až na 4 a 2 žasča do 7 a 2 žasča stopňu. Víče býva zase šopvy až do 3 žasča stopňu. Pětk a konc týdenja hýšči šopvy sobotu vycakujeme až do 6 a 3 žasča stopňu.